0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 4. května, 2 hodiny ráno. Pražská MHD zažila o víkendu pořádný bordel, když se parta namol ožralých studentů rozhodla, že si z tramvaje udělá pojízdný bordel a začali se tam líbat, osahávat a jeden dokonce vesele ukázal prdel projíždějícímu autobusu. Cestující jen nevěřícně kroutili hlavami, někteří se smáli a revizoři zřejmě dostali infarkt, protože se nikdo neodvážil zasáhnout. Co si budeme povídat, o víkendu se v hlavním městě prostě dějí věci, ze kterých by soudní člověk oslepl.
4: Ze společnosti.
5: Tak bacha, turisti. Než se letos vydáte na stezku Českem, mrkněte na mapu, ať nejste za kretény. 3% těch, co už šli, totiž prý zjistila, co jsou vrstevnice, až po druhém týdnu chůze. To je fakt na pěst, co?
4: Kultura.
5: Tak to teda čumíte, co? Jitka Nováčková se zase předvedla v šatech, co jí sotva zakryli prdel. A lidi se ptají, proč tahle kočka, co umí rozpálit sály, ještě není pod čepcem s tím jejím fínem.
4: Sport.
5: Tak to vypadá, že náš fotbal je zase v prdeli, dámy a pánové. Policie totiž v březnu 2026 zatkla desítky lidí kvůli ovlivňování zápasů od prvoligových hřišť až po okresní prales, takže se zase kope spíš do prachu než do míče. Je to prostě hnus, jak se ti šmejdi dokážou napakovat i na tom nejnižším fotbale.
4: Doprava.
5: Nějaký voklec si srazil auto a pak se snažil pojišťovně namluvit, že mu demižony slivovice při nehodě natekly rovnou do držky. Chápete to? Prý se sám, omylem, zhulákal během nehody, co způsobil, to je prostě totální píčovina. Takovýho šulina by měli rovnou zavřít do basy a nechat ho o pojištění jenom snít.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká den jako stvořený pro rande v trávě, teploty se vyšplhají až na krásných 27 stupňů, takže opálené kůže bude k mání víc než dost. Jen bacha na občasné přehánky v Čechách, aby vám to neskazilo ty vaše mokré sny, zatímco Morava a Slezsko si užijí sluníčka, jako by už chtěli slavit léto naplno. Zítra si pak dopřejeme taky parádních 24 stupňů, takže se pořád můžete ukázat v tom, co vám sluší nejvíc.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Lazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun,
2: maximálně fun.

koza odchází do města a povídá: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte. Kozliatočka povídá: nebojte sa, mamička, nikomu neotvoríme. Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Kozliatočka povídá: nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik. Vlk naštvaný jde, nabrousí si jazyk, v oktávu vejš ptěpá: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik. Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde v pistoli, pa: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Kozliatočka pa: to nie je naša mamička má kľúče. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 4. května, slaví svátek Květoslav. Toto staroslovanské jméno doslova znamená slavící květy, nebo květinová sláva, což je krásná připomínka jara. Všem Květoslavům přeji do nového roku hodně radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum

0: soudruje 92-letý dědeček s 91-letou babičkou a ten prokurátor povídá, prosím vás, pane, můžete mi říct, proč se rozvádíte? Povídá,
1: pro nepřekonatelný odpor.
0: Povídá, prosím vás, a kdy jste ten nepřekonatelný odpor pocítil, pa?
1: Hned po svatbě před 70 lety.
0: A můžete nám teda říct, proč jste těch 72 let byl tady s paní odpůrkyní?
1: Tak, kvůli dětem. No a teď, když děti umřely, tak...

0: dreams of reality starts to run. I see a vision of a prophet dressed in black. When his vocal voice brought me back, woke up, and my hands are shaking. I ruled awakening, still I'm waiting for a picture to be real. I just know it. Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
1: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 4. května, 10 hodin dopoledne. Česká republika se dneska probouzí do svátečního týdne, čeká nás den vítězství, a tak jako každý rok se řeší, které obchody nám zase zatopí pod kotlem, že budou mít zavřeno, aby se lidi nenervovali zbytečně. Mezi celebritami se zase řeší, kdo kde co řekl nebo neřekl, například Jan Bendik se prý zlomil na premiéře dokumentu o Leoši Marešovi a brečel jak želva. A aby toho nebylo málo, celá Praha 14 se pouští do udržitelného rozvoje, tak snad se brzy dočkáme i udržitelných vztahů na sídlišti.
0: Ze společnosti.
1: V Pelhřimově, městě rekordů a kuriozit, mají fakt husté věci, takže pokud se rádi divíte, jaké blbosti dokážou lidi vymyslet, jste tu správně. Můžete se tam třeba podívat na sbírku vody z celého světa, takže si představte, kolik flašek s vodou už tam museli lidi navést. Je vidět, že Češi jsou národ vynalézavý a s pořádnou dávkou humoru, když dokážou i z obyčejných sirek postavit umělecká díla.
0: Kultura.
1: Muskulaturní hrdinové Stýna nad Vltavou nedávno pobavili celý internet. Když jim doma netekla voda, vyřešili to drsně, venkovní sprchou jen v boxerkách, což jim vyneslo tisíce lajků. Kdo by nechtěl takové sousedy, co?
0: Sport.
1: Mladý talent Sparty zažil debut snů, tedy pokud se vám zdá o sprše už po 13 sekundách na hřišti. 17-letý Levis Azaka dostal v české lize rekordně rychlou červenou kartu, čímž si vydobil neslavné místo v historii. To je panečku kariéra, pomyslí si jeden, když ho sudí po ani ne čtvrt minutě posílá předčasně do kabin.
0: Doprava.
1: V Náchodě dnes začala velká dopravní zatěžkávací zkouška kvůli stavbě obchvatu, policie nasadila posílené hlídky, aby se řidiči z kolon nezbláznili. Lidé už teď příkličkují po městě jako splašené kozy, jen aby se vyhnuli ucpané i lomítko 33 komplikace potrvají až do poloviny června, takže trpělivost, nebo rovnou dovolená v pekle.
0: Počasí.
1: A teď se podíváme na počasí. Dnes se nám vyšplhají teploty až k úžasným 27 stupňům Celsia, což je ideální na vyvětrání lehčích šatů, ale v Čechách k večeru hrozí sprška, takže buďte připraveni na rychlé úkryty. Zítra sice ještě bude krásně, místy až kolem 24 stupňů, ale s přibývající oblačností a četnějšími přehánkami v Čechách, takže si raději naplánujte rande v kavárně, ať vám to nezmokne.
0: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Crazy Rádio.
3: Minimum muziky, minimum info,
4: maximálně fun.
5: To je Crazy Rádio.
6: To je Crazy Rádio.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

Vnouček v Rusku povídá: Děduška, jestli pak si znal Iliu Muromce? Mom pánu Iliu Muromce, jak bych neznal, sluneško jasně zřivé píchu Rusy sokola udatného. Sám jsem se s ním setkal, když já ještě mužík nevzdělaný, v lápích záplatovaný, jsem obdělával ladem ležící panenskou půdu, najednou stín zakryl slunce a já se koukám a na koni sedí sám Ilia Muromec. Sluneško jasně zřivé pícha Rusy sokol udatný a vintovka na mě smatrila. A Ilia Muromec pícha Rusy sokol udatný pravil: Mužíku, vykaď se a sněz to. No co jsem měl dělat? Musel jsem to sníst, vykadit se a sníst. Vintovka na mě smatrila. A slunečko jasně živé pícha Rusy sokol udatný Ilia Muromec se tak smál, že spadl z koně a já vzal vintovku a půjdám a Iliu Muromče, vykaď se a sněz to. Co měl dělat? Vintovka na něj smatrila. A ty se ptáš, vnoučku, jestli jsem neznal Iliu Muromce, píchu Rusy sokola udatného. Slunečko jasně živé, jak pak bych neznal, když jsme spolu poobědvali.

0: na, na, na, na.
1: Přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, mě už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměl a teď jsem našel takovou žábu, víte, a nerad bych ji nějak zklamal. Mohl byste mi nějak poradit, jako on, člověče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívat, tam je na rohu ty psy, vidíte? A on, je takhle, no jo. Tak jo, tak já to teda vyzkouším a přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo, 3x za sebou, akorát ta ostuda na té ulici.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Je sexologický školení a ten sexolog povídá, prosím vás, přátelé, jak vím, tak je nás tady 286 a uděláme si takový hlasování. Kdo má sexuální poměr každý den? Zvedněte ruce. Zvednou ruce. A prosím vás, počítejte to, povídá, tak, to máme 142 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za týden? 46 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za měsíc? 32 lidí. Je tady prosím nás někdo, kdo má poměr jednou za rok? Nějaký chlap se hlaspa.
1: Já.
0: Povídá, a prosím vás, můžete nám prozradit, proč se přitom smějete?
1: Již zítra.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.
4: Are you ready, boots?

0: Easy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 4. května, poledne. Celou republiku včera večer rozesmál incident, kdy jeden známý influencer zapomněl vypnout živé vysílání a natočil, jak se snaží nacpat do příliš malých plavek před svou ranní jogou. Fanoušci se teď nejvíce baví tím, jestli se mu ty plavky nakonec roztrhly, nebo jenom neuvěřitelně držely na špatném místě, prostě takový trapas. Inu, někdy i ti, dokonalí, vypadají jako kus hovna, když na ně dojde.
4: Ze společnosti.
5: V Pelhřimově, kde je muzeum rekordů a kuriozit, se zase jeden šikula pustil do pletení nejdelší ponožky na světě, prý pro všechny své vejvalky. Jestli to stihne do zimy, toť otázka, ale aspoň si dámy nebudou stěžovat na studený nohy. Snad nepleteme.
4: Kultura.
5: Praha má novou atrakci, která vás možná donutí pochybovat o vlastní střízlivosti, i když jste pili jen vodu. Na můstku se totiž otevřel obří zrcadlový labyrint, kde kromě desítek zrcadel najdete i křišťálové bludiště a trojrozměrné kaleidoskopické kino. Takže bacha, ať se v tom nekonečném optickém klamu nestratíte na celý den.
4: Sport.
5: Tak to by se jeden posal. 17-letý fotbalový talent Sparty Levis Azaka si odbyl hrůzostrašný debut v nejvyšší lize. Sudí ho poslali do sprch už po 13 sekundách na hřišti, což je nový rekord České ligy v rychlosti červené karty. Kluk si zkrátka řekl, proč to protahovat.
4: Doprava.
5: Dnes se na pražském Barandovském mostě střetla dvě auta, zřejmě si tam jeden řidič spletl pruh s intimní zónou a vjel tomu druhému přímo pod sukni. Průjezd je se zvýšenou opatrností, takže si hezky prohlédněte ty plechy, co tam drží frontu. Zkrátka, další běžné pondělní ráno na našich dálnicích, kde se občas jezdí, jako by zítřek nikdy neměl přijít.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká v Čechách oblačno až zataženo, ale na Moravě a ve Slezsku se ještě ukáže slunce a s ním i ty nejvyšší denní teploty mezi 22 a 27 stupni Celsia, ideální na lehké letní flirty. Zítra se nám ale počasí trochu rozcuchá, přijdou přehánky, možná i bouřky, a ochladí se na 16 až 21 stupňů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku si užijeme 21 až 25, tak ty kraťa si raději schovejte do středy.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fakt.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pizzou a mrtvolou? Pizzu si celá rodina objedná a schutí s ní.
2: Minimum muziky.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 4. května, slaví svátek Květoslav. Toto staroslovanské jméno doslova znamená slavící květy, nebo květinová sláva, což je krásná připomínka jara. Všem Květoslavům přeji do nového roku hodně radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Pardubic. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
5: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Hrajeme další pecky.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 4. května, 13. hodina odpoledne. Češi se letos v květnu opět předhánějí, kdo bude mít nejlepší grilovačku, a sousedské spory kvůli spáleným bustům už stoupají do nebeských výšin. Jedna opilá babička včera dokonce vyrazila s lopatou na souseda, protože prý zase moc nahlas poslouchal dechovku, což už je, co si budeme povídat, taky slušnej hardcore. No a aby toho nebylo málo, tak se proslýchá, že jeden pražský radní si v akčním výprodeji koupil latexový obleček a teď se prý snaží přesvědčit svou ženu, že je to jen kvalitní funkční prádlo na doma.
7: Ze společnosti.
8: Policie v Týně nad Vltavou zažila pěkné pozdvižení, když do lesa vjela k záhadné bedně s domělým lidským tělem. Z hrůzostrašného nálezu se ale vyklubala jen silikonová pana, která se nejspíš vydala na solový výlet z nejbližšího sex shopu. Celý případ tak nakonec řešil spíše lidské choutky a trošku smůlu původního majitele, kterému bednu se sexy společnicí někdo ukradl.
7: Kultura.
8: Zpěvák Sámer Isato vzal hopem, když po pouhých 6 měsících randění rovnou poklekl. Novou paní Isovou se tak brzy stane Lucie Junková, což je tempo, které by mu záviděl i kdejaký maratonec.
7: Sport.
8: Plzeňští fanoušci, ti správní fotbaloví blázni, prý po posledním zápase rozdali na náměstí snad víc piv než gólů. Místní strážníci si mysleli, že je to nějaká nová sportovní disciplína, ale prostě se jen slavil další povedený rok. A jeden zarputilý fanda si dokonce nechal vytetovat kalendář ligy na lýtko, aby náhodou nezapomněl, kdy má zase tahat dres.
7: Doprava.
8: Dnešní dopravní situace po celé republice je opět jedna velká past na nervy, zejména pak v okolí Brna, kde se na D1 už od rána škrtá v pruzích a řidiči kroutí volantem, jako by hledali ztracený rozum. Jeden zoufalec prý dokonce přestal nadávat a začal si cestou plést svetr pro tchyni, aby smysluplně využil čas v koloně. A teď to nejlepší, v Praze na jižní spojce se mezi auty údajně proplétala partička v kostýmech králíků, kteří rozdávali mrkev zřejmě, aby se řidiči uklidnili a neudělali si z volantu nudle.
7: Počasí.
8: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká převážně polojasná obloha, s teplotami šplhajícími k příjemným 22 až 26 stupňům, takže klidně vyvětrejte ty letní hadříky. Zítra už se ale obloha zatáhne, místy nám sprchne a maxima se budou držet kolem 22 až 25 stupňů. Jestli jste měli v plánu nějakou tu tajnou schůzku u vody, dnes je na ní ideální čas, zítra už to bude spíš na deštník a na tajné plány pod střechou, rozumíme si, že ano.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
9: Are ready to baby?

0: respect Maya.
1: Yeah, I'm ready, baby.
0: Respect Maya.
1: I'm ready. Baby. Yeah.
0: Maya.
1: Maya.
0: Maya.
1: Want to leave?
0: Maya.
1: Wow.
0: Maya.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
3: Maximálně fun.
2: Crazy.

0: Jednou jsem jel v tramvaji na Žižkově a tam seděl ožralý chlap v tramvaji a měl takový keci, že celá tramvaj, který měli vystupovat, tak jeli furt dál. A ten chlap povídá, já vám něco řeknu. Tak já bydlím tadyhle na Koněvové ulici a teď přijdu do baráku a my máme domovnici. To je taková kráva, že ona si dala socialistický závazek, že bude v noci chodit otvírat, i když nikdo nebude zvonit.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: Wave Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: info, maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

0: Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy Radio.
0: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 4. května, 14. hodina odpoledne. Českem se jako lavina valí nová seznamka Naked Attractions z NCK, kde lidé hledají lásku pěkně nazí a bez okolků. Mezitím si ale někteří seniori potvrdí, že v životě se občas něco zpozdí, protože jim kvůli státním svátkům dorazí důchody o něco později. Takže zatímco jedni vystavují, druzí si počkají na tu svoji poštu s napětím, jestli tam něco cinkne.
4: Ze společnosti.
5: Přestože v Praze stoupají nájmy do nebes, nový fenomén, balkonových someliérů, se tam pěkně rozrůstá. Lidé v trenkách a s lahváčem teď zkoumají kvalitu letního vzduchu a jeden si prý stěžoval, že mu soused ničí, traoir, svým grilováním. No co, když není na dovolenou, aspoň ta domácí pohoda musí bejt se vším všudy.
4: Kultura.
5: Je to tady, Jiřina Bohdalová, ikona českého herectví, včera slavila neuvěřitelných 95 let a to byste nevěřili, hraje skoro stejně dlouho. Mezitím v Praze odstartoval Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, kde se představí desítky koncertů až do června. A jestli se chcete kouknout, co se děje za zamčenými dveřmi, chystá se 12. ročník festivalu Open House Praha, který zase zpřístupní běžně nepřístupné budovy.
4: Sport.
5: Kanadská tenisová kráska Eugenie Bouchardová způsobila na sociálních sítích pořádné pozdvižení, když se fanoušků, a především fanoušků, drze zeptala, kdo jí laskavě zaváže bikiny. Hold, když se snažíte o co nejlepší opálení, každá pomocná ruka se hodí. Hlavně, aby z toho nebyla studená sprcha na kurtech.
4: Doprava.
5: České silnice dneska zase žijí, jako by se nikdo nechtěl nudit. V Praze na Evropské nám jeden borec zablokoval pruh s nákladňákem, takže ti, co spěchali za láskou, měli smůlu. K tomu se v Náchodě rozjela policejní manévry kvůli stavbě obchvatu, takže si tam řidiči užijí zážitek na cestách, jako by jim to nestačilo.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká krásný slunečný den s teplotami, které vyšplhají až na příjemných 26, možná i 27 stupňů Celsia, takže ideální čas na pořádné provětrání šatníku a třeba i těla. K večeru se sice může objevit nějaká ta přeháňka, ale to jen, aby nám lehce schladila atmosféru před dalšími žhavými okamžiky. Zítra se pak budeme těšit na podobnou pohádku, s maximy kolem 25 stupňů, takže horké chvilky s milencem nebo milenkou u rybníka rozhodně nekončí.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Soudruzi, úhel už naučili jsme se lamať, ale co nám robí neustále potíže, je náš krásný český jazyk. A k tému nám slouží, aby jsme dosahli určité dokonalosti, takzvané jazykolamy. Uvedu příklad první. Duty datel, tudy dudy, dudy, no kurva nic. Přistupím k příkladu složitějšímu. Ne na oleju lujili juliju, na oleju lujili si. Jsi sam.
1: Crazy Radio. Minimum music

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

hlízaným být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje babička, když jí něco naštve, neřekne, pardon, ale do prdele s tím.
2: Minimum muziky, minimum informace.

0: být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 4. května, 15. hodina odpoledne. Češi mají evidentně rádi adrenalin a něžné chvilky, za poslední týden se víc než zdvojnásobil prodej erotických pomůcek, zároveň ovšem prudce stoupl i zájem o kurzy přežití v divočině. Zdá se, že národ se připravuje na apokalypsu, ale nechce u toho zapomenout na pořádný šuk.
4: Ze společnosti.
5: Tak prý jsme nejvtipnější národ na světě, což potvrdil i mezinárodní průzkum. Není divu, když máme v Česku takovou sbírku bizarních rekordů, že se nad nimi jeden směje od ucha k uchu. V Pelhřimově, hlavním městě kuriozit, se třeba chlubí chlápkem, co snědl kelímek hořčice za necelých 17 vteřin, to už je fakt jiný level.
4: Kultura.
5: Zpátky v Česku je pořádně živo, hlavně co se týče celebrit a jejich nečekaných úletů. Herečka Monika Tinková se nedávno svěřila, že si libuje na nahé seznamce, protože tam prý lidi ukazují reálná těla, což je docela osvěžující změna od běžných filtrů. Jestli tam hledá novou lásku nebo jen inspiraci, to už si musíme jen domýšlet.
4: Sport.
5: Populární tvář zákulisí UFC, Nina Drama, nedávno překvapila fanoušky, když odhalila své české kořeny. Když se pokusila o pár slov česky, včetně jedné drsnější fráze, publikum se královsky bavilo a česká scéna jásala. Prý by se ráda podívala do Česka a třeba i potrénovala s Jiřím Procházkou někde v lese, to je prostě pecka.
4: Doprava.
5: Dnes na dálnici D5 celníci jednoho řidiče pěkně oškubali, když mu přímo u silnice vytáhli z peněženky 186 tisíc korun za nějaké ty staré resty, takže žádná sranda. Nejenže si musel sáhnout do kapsy, ale zdržení s úředníky taky asi nebyla zrovna vrchol erotiky. Aspoň že nemusel volat odtahovku, i když s takovou ztrátou peněz by se mu asi hodila na cestu domů, že jo.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes si v Česku užijeme sluníčka, teploty vyšplhají až k příjemným 27 stupňům Celsia, ideální na první venkovní rande nebo tajné schůzky v parku. Ale bacha, zítra se ochladí na 12 až 25 stupňů a přijdou i přehánky, takže dámy, deštník bude potřeba nejen proti dešti, ale třeba i proti dotěrným pohledům. Ke konci týdne se to zase trochu rozprší a teploty klesnou, takže se nám žádné extra vedra ani pikantní noci nechystají.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: back of my toy car. Yo, I'm eating fun dip right now. Not giving a fuck.
1: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Mám kamarádku, co je těhotná a neví, od koho to má. Tak jsem jí poradil, ať si udělá fotku a pošle ji na Facebook. Všichni kluci, co jí to udělali, tam kliknou na, to se mi líbí.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Hey, yo. You don't have to love me. You don't even have to like me. But you will respect me.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.
2: Love, Steve, Snow, Calabar.

0: Kizzy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 4. května, 17. hodina podvečerní. Českou kotlinou se šíří nová mánie, lidé si začali masivně kupovat miniaturní elektrické koloběžky, aby se s nimi prodírali davy a parkovali je klidně i na záchodě. Jeden pán z Brna prý s ní včera zajel až na nákup, aby se mu vešla do košíku, a pak se divil, proč mu účtovali extra poplatek za čtyřkolový nákupní vozík. No, kdo by to byl řekl, že si Češi oblíbí takovouhle prdel.
4: Ze společnosti.
5: Na Českobudějovicku nedávno vyděsil nález bezhlavého těla v lese, jenže po bližším ohledání se z hrůzostrašné mrtvoly vyklubala silikonová pana, zřejmě čínské provenience. Kuriozní případ tak místo vraždy vyřešil strážníkům záhadu lidských choutek, a to včetně krádeže balíku, ze kterého obsah pachatele moc neuspokojil. Kdo by to byl řekl, že i bezhlavá pana může mít takový příběh a že se nakonec šťastně vrátí svému majiteli.
4: Kultura.
5: Iva Janžurová, naše nestárnoucí herecká ikona, prý v den svých 85. narozenin opět vtrhne na prkna Národního divadla. Té babě to zjevně pořád pálí a místo bačkor a kafíčka si dopřává aplaus. Klobouk dolů, aneb když důchod je sprosté slovo.
4: Sport.
5: Jaromír Jágr se na Floridě pořádně odvázal, když na sociálních sítích předvedl taneční kreace, které by mu možná zajistily místo ve Stardance. Jeho mladší přítelkyně Dominika Branišová mezitím dráždí fanoušky fotkami v plavkách, což naznačuje, že na Floridě je pořádně horko. Kdo ví, co se v té hokejové legendě a sexy modelce ještě skrývá pod povrchem.
4: Doprava.
5: Šoféři, bacha na D1, ta dává dneska pořádně zabrat. Kamion schořel u Velkého Beranova a na stém 93. kilometru to zase poslala dvě osobní auta. Kdyby to nestačilo, na Náchodsku se všichni obávali dopravního kolapsu kvůli stavbě kruháče, ale řidiči byli naštěstí chytří a objeli to. Takže to vypadá, že i když nás silnice občas pěkně potrápí, čeští řidiči si vždycky nějak poradí.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás v České republice čeká spíše aprílový den, teploty se budou pohybovat kolem 10 až 12 stupňů Celsia, takže na opalovačku to fakt nebude. V noci to klesne na pár stupňů nad nulou, takže romantické procházky v plavkách se nekonají, to leda byste byli fakt drsnáci a chtěli si přivodit omrzliny. Navíc se místy objeví přehánky, takže nezapomeňte pláštěnku, ať vás ten ševčík z nebe nenasere mokrým hadrem.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Anešo, vidím, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvá lezeš, ale kačo ani nevzpomínaj. Vynášala jsem z hníváčí ze sklepa, zhnilo nám 3 metráky jablek, ježišmarja pobyta. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejnak by to děcka zežhrali.
2: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
7: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Můj dědeček zemřel úplně v klidu a ve spánku. Ale všichni ti ostatní v jeho autobuse ti začali křičet.
2: Minimum muziky.

0: Crazy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Crazy Radio pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 4. května, 18. hodina podvečerní. Češi se letos v rekordním počtu vrhají na zahrádky a podle všeho to vypadá, že i sousedské grilovací bitvy budou mít své opojné vrcholy. Někteří experti varují před nadměrným slazením marinád, zatímco jiní už teď řeší, jak se s grilovacími smrady vypořádat po 10. večerní. No, hlavně ať nám to dobře tráví a sousedi se nepozabíjejí kvůli přepečeným špekáčkům.
4: Ze společnosti.
5: Zpráva o tom, co se děje v českých ložnicích, tentokrát z pera samotného Roberta Rosenberga. I pornoherec si totiž v posteli vyslechl kritiku, což je pro mnohé z nás určitě povědomá situace. Holt, ani profíci to nemají vždycky jednoduché, když jde o intimní chvilky.
4: Kultura.
5: Majáles naplánovaný až do noci má na krku pěkný průser, festivalu totiž hrozí mastná pokuta za rušení nočního klidu. To se holt stává, když se mládí utrhne ze řetězu a chce si pořádně zažvat, co si budeme povídat. Snad to organizátoři dají dohromady dřív, než jim ten rachot spočítají i z úroky.
4: Sport.
5: Mostecký pohár v letecké akrobacii letos přinesl nečekané zvraty. Piloti si místo oslnivých manévrů museli potrénovat spíš krizové přistání, když jim technika těsně před závodem vypověděla službu. Hlavní je, že nikdo nespadl na držku, což se na zemi naštěstí povedlo uhlídat.
4: Doprava.
5: Kolony na našich dálnicích jsou zjevně ideálním místem pro osobní krize i rozkvět. Jeden řidič se prý v zácpě stihl oženit, rozvést a začít hledat novou práci, než se pohnul o pár metrů. Takže pokud máte pocit, že se vám život nikam nehýbe, zkuste D1, tam se stíhá všechno. A pozor na sousední vozy, co se v nich děje, nechcete vědět.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes si užijeme oblačno až polojasno s nejvyššími denními teplotami od 22 do 27 stupňů Celsia, což je počasí ideální na lehký letní flirt, zatímco v noci klesneme na 10 až 14 stupňů. Zítra, úterý, se pak hlavně v Čechách můžeme těšit na přehánky a ojedinělé bouřky s denními teplotami kolem příjemných 25 stupňů, takže deštník si klidně vezměte, ale plavky spíš nechte doma.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Crazy Radio.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se králíci tak rychle množí? Protože dobře vědí, že v každém okamžiku jim hrozí, že skončí na talíři. A upřímně, kdybych měl trávit život s partou chlupatých, ustrašených idiotů, taky bych si radši co nejrychleji udělal děti a pak se nechal sežrat.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 4. května, slaví svátek Květoslav. Toto staroslovanské jméno doslova znamená slavící květy, nebo květinová sláva, což je krásná připomínka jara. Všem Květoslavům přeji do nového roku hodně radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 4. května, 18. hodina podvečerní. Češi se letos v rekordním počtu vrhají na zahrádky a podle všeho to vypadá, že i sousedské grilovací bitvy budou mít své opojné vrcholy. Někteří experti varují před nadměrným slazením marinád, zatímco jiní už teď řeší, jak se s grilovacími smrady vypořádat po 10. večerní. No, hlavně ať nám to dobře tráví a sousedi se nepozabíjejí kvůli přepečeným špekáčkům.
5: Ze společnosti.
6: Zpráva o tom, co se děje v českých ložnicích, tentokrát z pera samotného Roberta Rosenberga. I pornoherec si totiž v posteli vyslechl kritiku, což je pro mnohé z nás určitě povědomá situace. Holt, ani profíci to nemají vždycky jednoduché, když jde o intimní chvilky.
5: Kultura.
6: Majáles naplánovaný až do noci má na krku pěkný průser, festivalu totiž hrozí mastná pokuta za rušení nočního klidu. To se holt stává, když se mládí utrhne ze řetězu a chce si pořádně zařvat, co si budeme povídat. Snad to organizátoři dají dohromady dřív, než jim ten rachot spočítají i z úroky.
5: Sport.
6: Mostecký pohár v letecké akrobacii letos přinesl nečekané zvraty. Piloti si místo oslnivých manévrů museli potrénovat spíš krizové přistání, když jim technika těsně před závodem vypověděla službu. Hlavní je, že nikdo nespadl na držku, což se na zemi naštěstí povedlo uhlídat.
5: Doprava.
6: Kolony na našich dálnicích jsou zjevně ideálním místem pro osobní krize i rozkvět. Jeden řidič se prý v zácpě stihl oženit, rozvést a začít hledat novou práci, než se pohnul o pár metrů. Takže pokud máte pocit, že se vám život nikam nehýbe, zkuste D1, tam se stíhá všechno. A pozor na sousední vozy, co se v nich děje, nechcete vědět.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes si užijeme oblačno až polojasno s nejvyššími denními teplotami od 22 do 27 stupňů Celsia, což je počasí ideální na lehký letní flirt, zatímco v noci klesneme na 10 až 14 stupňů. Zítra, úterý, se pak hlavně v Čechách můžeme těšit na přehánky a ojedinělé bouřky s denními teplotami kolem příjemných 25 stupňů, takže deštník si klidně vezměte, ale plavky spíš nechte doma.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Modelová situace. Blondýnka je v muzeu. No moment, to ještě není celý. No aha, v tom muzeu tak prochází kolem těch exponátů a najednou narazí do stolku s vázou. Váza spadne a rozpláká se na tisíc kousků. Přijde k ní totálně, fakt totálně nasra rozzuřený hlídač a říká jí: ženská, já vás snad zabiju! Ta váza byla z 15. století! No a blondýnka si oddechne a říká: uf, a já jsem se lekla, že byla nová.
2: Minimum.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, blondýnky, stále a vděčné téma. Blondýnka si koupila šálu a nakonec jí šla vyměnit za jinou. Víte proč?
2: Ne.
1: Byla jí moc těsná u krku. A víte, jak zjistíte, že počítač patří blondýnce?
2: Ne.
1: Je bez paměti.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 4. května, 20 hodin. Na jedné menší chalupě v Krkonoších se včera večer strhla menší mela, když se zjistilo, že děda s babičkou už rok tajně sledují sousedy dalekohledem a v noci si pouštějí romantické filmy, u kterých jim ale prý vadí to neustálé vzdychání. Sousedům tak prý chybí klidný spánek, zatímco v jejich ložnicích to občas vypadá jako v divadle bez vstupenek.
5: Ze společnosti.
6: V neděli se v Česku pokusili překonat rekord v největší společné snídani, kde lidé u misky s Fitmixem rvali do sebe cereálie, aby porazili metu 2278 jedlíků z roku 2004. Jestli se po tomhle gastro zážitku nerozdýchávali s plnými pupky, tak to asi stálo za to. Teď se čeká, jestli se nám v té snídaňové mánii podařilo zapsat do české knihy rekordů.
5: Kultura.
6: Česká moderátorka Lucie Borhiová zase jednou dokázala, že na to má, když se u moře odhodila do plavek a potěšila fanoušky pořádnou dávkou slunečních paprsků. Kdo ví, jestli i tamní plavčíci potřebovali brýle, když předváděla své křivky. Ještě že se nám počasí v Česku taky umoudřuje, třeba se brzy odhodí i další celebrity.
5: Sport.
6: Tak to máme čerstvé ze sáskařského pekla českého fotbalu. Podle uniklých odposlechů v policie někteří borci spláceli dluhy za ovlivněné zápasy dokonce návštěvami vykřičených domů, což jim domlouval jeden z mafiánských mozků. No, pěkný to hnus, když se místo poctivé hry proháníš za penězi a pak za holkama, zatímco fanoušci čumí jak puci.
5: Doprava.
6: Tak to dneska vypadalo, že se českým silnicím nechtělo moc hýbat, na D1 u Velkého Beranova si jeden kamionák zřejmě chtěl připálit cigáro moc zblízka a jeho stroj vzplanul, což ucpanou dálnici na Prahu zavřelo. Mezitím D2 u Brna zažila karambol karavanu s nákladňákem, takže i tam se tvořily slušné štrůdly. Pokud jste dnes trávili čas čučením do zadku před vámi, víte, že trpět se dá i v plechové krabici.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečný den s teplotami, které se vyšplhají až k příjemným 24 stupňům Celsia, takže si plavky vezměte spíš na parádu než na koupání, protože voda je ještě pořád docela napitel. Oblačnost se během dne ukáže jen zřídka, takže se můžete v klidu oddávat radovánkám, třeba jako ti zamilovaní, co se včera v parku u Rybníka nemohli odtrhnout jeden od druhého. V noci teploty klesnou k 10 stupňům, tak hlavně ať vám v té vší romantice nenastydnou ledviny.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
7: Crazy Rádio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjakživa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Maximálně fun!
1: Five, four, three, two, one.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 4. května, 21 hodin večer. Zatímco někteří po 1. máji jen střízlivěli, v Chudenicích u Klatov rozkvetla pouliční umělecká scéna, tedy spíš vápená. Místní mládenci tam zase jednou v noci malovali vtipné nápisy po cestách, třeba Vesnice má mírné klíma, nebo rovnou Nighthead Club. Je vidět, že i s kvelíkem vápna se dá udělat pořádná legrace a místní mládež prostě ví, jak rozesmát i přespolní.
5: Ze společnosti.
6: Když se řekne sběratelství, většina si představí známky nebo třeba motýly, ale v Pelhřimově jsou evidentně trošku jinde. Tamní muzeum rekordů a kuriozit se pyšní obřím trychtýřem, do kterého lidé z celého světa posílají vodu, už se jich tam sešlo přes 800 ze 73 zemí, a to fakt nekecám. Takže až vám někdo řekne, že je život o hovně, můžete mu říct, že v Pelhřimově je o vodě, a to z různých koutů planety.
5: Kultura.
6: Muži, unavení z věčného odmítání, se prý nově uchylují k OnlyFans, alespoň podle režisérky Chalupové, která v dokumentu zmapovala snahu žen zpeněžit své tělo. Takže zatímco někteří hledají lásku, jiní holt radši platí za lehtivý obsah. Inu, každý si holt žije svůj film.
5: Sport.
6: Češi se letos zase vrhli na sport jako utržení ze řetězu, i když jim trenérka z fitka zakázala sladké. Takže zatímco profíci bojují v květnu na mistrovství světa v hokeji, my ostatní se potíme na L-etape Czech Republic nebo Urban Challenge v Brně, kde se prý zapotí i borci, co nosí tanga pod dres. Hlavně, že se hýbeme a máme u toho zábavu, i když se někdo zaručeně ztratí s mapou v ruce.
5: Doprava.
6: V Náchodě si dnes řidiči užívají dopravní zatěžkávací zkoušku, jelikož výstavba kruháče u hranic přináší pěkné kolony a policie má napilno. Kdo nemusí, ať se Náchodu vyhne, jinak si tam chvíli postojí a bude čumět na semafor jako vyoraná myš. Raději si vezměte knížku nebo si rovnou zarezervujte nocleh.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Většina republiky si dnes užije teploty kolem 18 stupňů, takže na pořádné grilování, kde se potí i sousedovic pes, to ještě moc není. Ale nebojte, žádná tragédie, slunce se občas ukáže, takže vyvětrat dekolt nebo svaly po zimě bude určitě možné. Ojediněle se sice objeví přehánky, ale to už tak bývá, když chce obloha trochu provětrat a očistit, hlavně po tom, co někteří předvedli minulý víkend.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Resurrection!
1: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

0: Ptal se prokurátor obviněného, říká, prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jste mu psychiatrovi dal potla mě? On říká, no, vy mě to asi nebudete věřit, ale on se mě statisticky snažil dokázat, že v každé rodině aspoň jeden blbec. Že no a co? Že já jsem si myslel, že mě nebudete věřit, ale já jsem skutečně jedináček.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

hlavně fan. To je Crazy Radio. To je Crazy Radio.

dnešek jsem měl divný sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav v tvářích třejich očekávání. Prostřed šivenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzence z lavikáry a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: hlízaným být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Každý den je originál.
2: Dnes, 4. května, slaví svátek Květoslav. Toto staroslovanské jméno doslova znamená slavící květy, nebo květinová sláva, což je krásná připomínka jara. Všem Květoslavům přeji do nového roku hodně radosti a pohody.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
3: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
4: Known as the justified ancients of Moon Moon. Furthermore known as a jam.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 4. května, 22 hodin večer. Holíšovští hrdinové zase předvedli, jaké jsou debilové, když jim někdo podřízl májku a oni s tím běželi na policii jako posraný děti. Následné znovu postavení pokácené májky pak místní označili za dvojitou kolosální ostudu, což je prostě fakt hovno, co si budeme nalhávat. Hlavně, že měli o čem drbat u piva, že jo.
4: Kultura.
5: První ukázka z nové české fantasy komedie Máma a táta jsou boží naznačuje, že se rodiče s kouzelnými schopnostmi konečně pořádně vyřádí na svých náctiletých ratolestech. Konečně událost, co potěší každého, kdo si někdy chtěl s dětmi doma udělat pořádek, a to bez hrozby, že z toho bude drama, ale spíš jenom pořádná sranda.
4: Sport.
5: Pražské derby zase jednou rozvířilo české hospody, když se spartanským fanouškům zřejmě u televizí vařila krev, protože Letná teď zrovna moc nebaví. Jejich milovaná Sparta zažívá trápení, což s sebou nese tradiční dotazy, jestli tenhle fotbal ještě dává smysl. Snad se to brzy zlepší, nebo z naší ligy bude národní sport v nadávání na rozhodčí a výkony hráčů.
4: Doprava.
5: Kamion se dnes ráno na D5 u Králova dvora rozhodl, že silnice jsou pro bábovky a raději si to střihl Křovým a Polem až Klitavce. Pokud jste se dnes ploužili po D1 nebo Pražském okruhu, vězte, že nejste sami, kdo by raději zahnul do lesa. Držte se, nebo vás ty kolony vezmou rovnou čert.
4: Počasí. To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
7: Co má společného politika a prostitutka? Oba ti slibují, že tě pořádně ojebou a ty tomu naivně věříš.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. S Crazy Radio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 4. května, slaví svátek Květoslav. Toto staroslovanské jméno doslova znamená slavící květy, nebo květinová sláva, což je krásná připomínka jara. Všem Květoslavům přeji do nového roku hodně radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co dělá sirotek na diskotéce? Mává na mámu, co jde kolem.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 4. května, předposlední, 23. hodina večerní. 85letá babička z Brna si po ranní kávě místo novin omylem přečetla návod na montáž polské kuchyňské linky a prý teď umí složit celou ložnici jen s kladivem a s prostými slovy. Někteří sousedi už raději sami demontovali staré skříně, aby se vyhnuli babiččině nově nabité kutilské vášni, prý je to lepší než poslouchat ten rachot a sprostý nadávky celý den. No a k večeru se v pražských Dejvicích zase řešilo, jestli je lepší srát na trávník, nebo to spláchnout v Mekáči, prostě běžnej český den, co k tomu dodat.
5: Ze společnosti.
6: Češi s příchodem tepla opět ukazují, co v nich dříme, a to nejen na sociálních sítích, kde se to hemží odhalenými těly. V českých ložnicích to prý taky rozhodně nespí, některé naše celebrity se dokonce nechali slyšet, že to mají doma, dost pestré, aby prý nic neuschlo. Takže se zdá, že národ si prostě užívá, a kdo by je za to v tomhle počasí soudil, že jo.
5: Kultura.
6: V Olomouci se rozjel duhový jarmark, kde se probírají věci jako manželství pro všechny a život trans lidí. Jestli jste z těch, co se na to blbě koukají, tak vás tam asi trefí šlak, protože se tam dokonce čte i z dětské knihy o rodině se dvěma maminami. No co, aspoň je vidět, že i Olomouc má koule a nejede jenom na tvarůžkách.
5: Sport.
6: Tak to vypadá, že se v českém fotbale zvedá pěkný smrad, hlavně kolem rozhodčích, kteří prý pískají, co jim zrovna napadne. Po pražském derby, kde Sparta dost tápe, se experti shodují, že sudí na Letné měli rozdávat červené karty, ale nějak se jim do toho nechtělo. Není divu, že z toho diváky jímá hrůza, protože za takovou tristní podívanou můžou očividně i ti, co by měli hru hlídat.
5: Doprava.
6: Na D1 u Prahy se dnes ráno tvořily kolony, když se jeden šofér kamionu rozhodl, že si pustí na plné pecky nějaké to zasrané porno a zcela zapomněl na brzdový pedál. Následná drobná kolize sice nikoho nezranila, ale pohled na zčervenalého řidiče s vyvalenými okurkami z návěsu a jeho trapné výmluvy stál prostě za hovno. Takže bacha, vy kreténi, i za volantem platí, co je doma, to se počítá, a ne to, co vám bliká na displeji, vy úchylové, co kurvíte provoz.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás v Čechách čekají přehánky a sem tam i nějaká ta bouřka, jako když se vaše stará pohádá s tchyní, zatímco Morava si bude užívat víceméně polojasno, prostě pohoda klídek tabáček. Přes den se rtuť teploměru vyšplhá na 25 až 26 stupňů Celsia, což je počasí tak akorát na to, abyste odhodili všechno zbytečný hadry, ale v noci to spadne na 10 až 15, tak si hlavně nepodchladíte ty svoje nádobíčka, pánové. Ty bouřky na západě můžou být fakt drsný, takže si radši včas zalezte někam do sucha a bezpečí.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky,
1: minimum
2: maximálně fun. To je Crazy Rádio.

Diego!

0: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a viděl tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Hegr říká Vojtovi, podívej se, člověče, na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list. Vojta říkal, ježiš, to je dobrý, to já musím říct doma, starý. Dojde doma. Říkal, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ona ti je tam socha, nahý ženský, takhle si tam drží list. On ti na to hned složil básničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dal jí přes tu piču.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

nesmím být šílený. Neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

0: Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla půlnoc.
2: Půlnoc.
3: Crazy Radio. Radio.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
5: Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
0: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 5. května, půlnoc. Pražský dopravní podnik dnes opět dokázal, že je králem v skurveným zdržování, když linka 9 zastavila celou Střešovickou jen proto, že řidič musel nutně na velkou. Cestující prý nakonec vystoupili a šli do píči, protože na tohle hovno neměli nervy. Není nad to, když ti raní cestu do práce ojevává záchodová krize.
7: Ze společnosti.
8: Tak to vypadá, že Ornella Koktová má teď docela plnou prdel, když se provalilo, jak její manžílek Pepa Kokta prostě nadával dětem na videu. Chudák ženská se prý bojí syna poslat do školy, aby tam náhodou nedostal přes držku. Holt, takové rodinné idylky se v bulváru Holt občas najdou.
7: Kultura.
8: Tak bacha, Pražáci. V sobotu 9. května se v Jedličkově ústavu chystá parádní benefiční festival Pojď dál, kde si dá do těla i králkýče Kapitán Demo. Přijďte se podívat, jak se handicap hodí za hlavu a pořádně to rozjedete, klidně i s nějakou tou lehtivou melodií.
7: Sport.
8: Na okresním přeboru v Horní Dolní prý minulý víkend došlo k naprosto bizarní situaci, jeden z hráčů hostujícího týmu, po sporném offsideu, místo na rozhodčího v afektu řval na faninku v první řadě, ať mu radši ukáže, co má pod sukní. Celá akce skončila pokutou pro hráče, slzami faninky, a trenér prý dostal infarkt, když mu došlo, že ten blbec se na ní před pár dny sápal i v hospodě. Holt, láska prochází žaludkem, ale na hřišti se řeší míč, ne kozy.
7: Doprava.
8: Jestli jste dneska blbli na dálnici, asi jste skončili v prdeli, a to doslova. Zase D1, tentokrát u Velkého Beranova, kde hořící kamion poslal do pekel provoz na hodinu a půl. Takže bacha, ať si zítra neukroutíte péra v koloně kvůli nějakýmu pšoukovi.
7: Počasí.
8: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás čeká docela rozverný den, teploty se vyšplhají na příjemných 25 až 27 stupňů Celsia, v noci se pak šladí na 12 až 15. Takže žádný svlékání do plavek, ale na pivko na zahrádce to už bude, kurva, akorát.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co řekneš, když narazíš na kurvu, která vypadá jako ze žurnálu? Píčo, ty jsi ale kus.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: soudruje 92-letý dědeček s 91-letou babičkou a ten prokurátor povídá, prosím vás, pane, můžete mi říct, proč se rozvádíte? Povídá,
1: pro nepřekonatelný odpor.
0: Povídá, prosím vás, a kdy jste ten nepřekonatelný odpor pocítil, pa?
1: Hned po svatbě před 70 lety.
0: Pa, můžete nám teda říct, proč jste těch 72 let byl tady s paní odpůrkyní?
1: Pa, kvůli dětem. No a teď, když děti umřely, tak...
2: Každý den je originál.
3: Dnes 5. května slaví svátek Klaudie. Toto jméno má latinský původ a původně znamenalo kulhavá. Všem Klaudím přeji krásný sváteční den.
2: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
4: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
4: Hrajeme
3: další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 5. května, 1 hodina ráno.
6: Ze společnosti.
7: Dobrou noc, posluchači. Nový výzkum odhalil, že zhruba třetina Čechů si vesele vyměňuje lechtivé zprávy a materiály, přičemž nejaktivnější jsou mladí mezi 18 a 29 lety. Ačkoliv to zní jako sranda, často to s sebou nese i nepříjemné sexuální nátlaky, kterým překvapivě čelí i chlapi víc, než by si člověk myslel. Takže bacha na sexting, borci, aby z příjemného flirtu nebyla nepříjemná tahanice.
6: Kultura.
7: Češi si zase jednou potvrdili pověst národa kutilů a milovníků psů, když se někteří majitelé vrhli na bizarní trend třpitivá psí varlata. No fakt, chlupáči teď můžou mít kule jako diskokoule, aby jim to prej víc slušelo. Kam až ta naše národní estetika kurva zajde, to už snad ani Bůh neví.
6: Sport.
7: Mladík Sparty Levis Azaka předvedl debut, na který jen tak nezapomene. Na hřišti vydržel necelých 20 vteřin, než si to zaslouženě nakráčel do sprch s červenou kartou. Trenér prý brečí, že je to smutný, ale takhle se na plac prostě neleze, kreténové.
6: Doprava.
7: Že by Češi v noci místo spaní radši bourali. Dálnice D1, hlavně mezi 13. a 14. kilometrem směrem na Prahu a taky u 216. kilometru na Ostravu, byla dneska v noci zase pěkně v prdeli kvůli autům na štorc a porouchaným nákladňákům. Mít takhle každou noc, záchranáři si asi fakt hodí mašly, protože takový kravál se normálně ani přes den neděje.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Zítra si ještě na většině území užijeme teploty až kolem 27 stupňů Celsia, takže si ty letní hadříky ještě neodkládejte, nebo se vám z toho udělají mokrý fleky jinde, než byste chtěli. Jenže bacha, od západu se k nám večer pomalu, ale jistě, začne tlačit studená fronta, co to v Čechách pěkně schladí a začne chcat, takže na večerní dovádění venku si vezměte pláštěnku, nebo vám stuhnou bradavky. Morava má štěstí, tam se déšť ukáže až ve středu, takže si to tam ještě zítra můžou pořádně užít, než přijde ta studená sprcha.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
1: Crazy Rádio.

0: To za mnou došla naša stařa, má požehnaných 82 roku, ale je to taková badatelka, ona furt vždycky dojde s něčím novým a překvapí mě. Došla za mnou, povídá, víš, chlapče, říká se, že co je psané, to je dané, není to pravda. Povídám, počkaj, počkaj, stařo, ty si vždycky umíš něco vrznout bokem nebo co. Povídám, tejste, včera jsem si koupila jednu konzervu a bylo na ní napsané, vydrží čtvrt roka. Ze dva se jim za čtvrt hodiny.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.
2: Most people say.
3: What they say, Sheldon?
2: They think.
3: What's that? Hit you all sweet and innocent.
2: Well.
3: Hey, where you with us, ain't you?
2: Why don't you?

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.